0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: O 3 minúty bude 4 na 7. Dve známe mená spomeniem, obe spojené s hudbou. 74 rokov dnes oslavuje známy český textár Michal Horáček. Spolu s hudobným skladateľom Petrom Habkom vytvoril množstvo úspešných skladieb a albumov, na ktorých ich pesničky naspievali umelci ako Michal Kocab, Hanna Hegerová, Richard Müller alebo Jana Kirchner. Spevák, hudobník, herec Vojtech Dyk má dnes 41 rokov. Narodil sa v Prahe, k spevu sa dostal cez chlapčenský zbor Pueri Guadentes. Vyštudoval herectvo na Damu, zažiaril v kapele Nightwork a účinkuje v projekte B-Side Band. Aktuálne má projekt s Jakubom Prachařom a Janom Maxiánom Tros Discotecos. Na divadelných doskách a v televízii vystupuje od konca 90. rokov. Účinkoval v seriáloch ako Letište a Kriminálka Andiel. V roku 2022 stvárnil skladateľa Jozefa Myslivečka v životopisnom filme Il Boemo, ktorý bol českým kandidátom na Oscara. Vojtech Dyk má viacero aktivít a záľub, jednu z nich šport, takto okomentoval.
2: Sport nějak ani mě k němu nikdo netáhl, ani můj otec. Můj otec byl spíš takový intelektuální vzor. Já jsem vyrůstal v hudební a literární rodině, což se na mě taky podepsalo, takže literaturu zbožňuju a hudbu ostatně taky. A ten sport vlastně dělám tak jako okrajově, když můžu, ale musím teda říct, že vlastně třeba co se týče toho fotbalu, takže si na to čím dál tím víc snažím vyšetřit ten čas, protože mě prostě fascinuje ta hra. Já díky tomu, že to nedělám za ty peníze, ale zároveň mě to hrozně baví, tak nějako mě neuvěřitelně fascinuje prostě ta hra, že jako 22 lidí se domluví a proti sobě nějak chtějí ten míč a dostat do nějaký brány. Mě to prostě tak baví, no. Těm ženám samozřejmě se vůbec nedivím. Kdyby ty chlapy měli doma, tak by stejně jako i potom je během chvíle vyhodili zase někam ven, ať jdou někam radši na pivo, protože samozřejmě s náma mužema se to občas jako nedá vydržet. A ten fotbal je taková vůbec ne nebezpečná záležitost, tam se moc nepohybuje. Bojí ženy nějaký, to znamená, že pro ženy, které máme doma, to nemusí být konkurence, ale je pravda, že znám jako pár případů svých kamarádů, který ten fotbal mají radši než svoji ženu.
0: Rádio Regina Východ, kalendář.

Takový už je člověk, že se honí sem a tam. Že někdy hledá společnost, ale jindy je rád sám. Musí na všechno si sáhnout, a kde není, tam chtěl by být. A ať má málo nebo moc,

0: 50 rokov na scéne to už je aj predýchovku naozaj dôvod k oslavám. Tie sa konali u našich susedov na Morave v obci Zdonky počas uplynulej soboty. Zdonečanka si nachádza svojich priaznivcov aj u nás na Slovensku a naopak návštevníkov dýchovkových festivalov láka na ten svoj. Pripravuje ho pravidelne v tomto období aj ako spomienku na svojho predčasne zosnulého kapelníka Miroslava Nauča. Vo vedení Zdonečanky aktuálne stojí Rudolf Foltín práve na poste kapelníka a Pavel Skopal mladší, ktorý Zdonečanku umelecky vedie. S Pavlíkom sme sa spojili aj telefonicky a spýtala som sa ho nielen na to, aké boli oslavy 50-ky jeho kapely, ale čo zaujímavé môžeme nájsť aj na jeho novúčičkom albume, ktorý v sobotu 18. júla oficiálne uviedli do života.
1: Trofnu si říct, že oslavy nám vyšli krásne. Počasí nám dopřálo, až bych řekl moc. Bylo krásne slunečno, byla i celkem veľká návštevnosť, takže za to sme rádi. Srdečko, srdečko sa pokřtilo, takže vše probiehlo, jak mělo.
0: Zdonečanka je teda na scéne už 50 rokov a prísť s niečím zaujímavým, novým, aj vo forme tej CD nahrávky, asi nie až také jednoduché. Tak si skúsme tak zhrnúť, že čo teda prináša tento váš najnovší album, ktorý sa volá 50 let.
1: My sme sa snažili tohle CDčko pojmout víceméně autorsky, abychom i hudbu, texty dodali z našich vlastních řad, což se nám, doufám říct, podařilo. Máme tam většinu písní, které jsme si sami zkomponovali, otextovali. Samozřejmě jsme neopomněli ani našeho dvorního skladatele, pana Františka Kohoutka, od kterého tam máme skladbu, který pro Zdonečanku píše dlouhá léta. A nemohli jsme ale ani zapomenout na pana Miloše Procházku, od kterého jsme tam taky pár skladeb vložili. A snažili jsme se udělat takový průřez samozřejmě klasickou dechovkou, jako jsou polky a valčíky, tak ale i aranžema modernějších skladeb, jako jsou například písničky od Čechomoru nebo italská píseň, která má teďka velkou popularitu, Bella Ciao. A samozrejme i nejaká solová vec tam je.
0: Ja by som sa ešte chcela spýtať na to, že či skladby, ktoré ste teraz nahrávali, ste si predtým tak aj oťukli u poslucháčov a hrávali ste ich v rámci svojich vystúpení, alebo vznikali priamo až pre uvedenie na tomto CD nosiči?
1: Väčšina tých skladeb vznikalo až přímo na to CD. Ladili sme je až na skúškach pred natáčením. Ty populárne veci třeba, ty sme měli o posluchaču, jak říkáš, oťuklé, to jsme věděli, že mají úspěch, tak jsme je chtěli mít na tomto CD natočené. A ten zbytek, jak říkám, ten budem doufat, že naváže na ten úspěch.
0: Tak budeme doufat spolu s vámi. My si samozřejmě z vášho albumu radi, čo si pustíme. No a z Zdonečanky želáme ještě krásný zvyšok letnej festivalovej sezóny.
1: Moc krát děkujem, krásné léto všem posluchačům.

0: Zo Zdounek, ktoré ležia neďaleko mesta Kroměříž, sa presunieme k dejisku slávnej bitky troch cisárov, k Slavkovu u Brna. Súčasťou dejín tohto miesta je aj obec Hosterátky Rešov. Tu majú svoju nástrojárskú dielňu aj bratia Vlastimil a Milan Jiráčkovci. David ich navštívil nielen pre ich nadštandardné priateľské vzťahy, ktoré už dávno prekročili rámec výrobca-zákazník, ale najmä preto, aby sa o ich práci čosi zaujímavé dozvedel. Zakladateľom ich značky bol ich otec Milan a obaja chlapci sa, zdá sa, zdarne potatili, ale viac už samotní Jiráčkovci.
1: Vy už ste druhá generácia, ktorá sa tomuto krásnemu remeslu venuje, tak ako to vlastne s vami celé začalo, Milane?
2: Tak začalo to v roce 92, kdy se otec osamostatnil od státního podniku Amaty, provoz Lidl Brno, a udělal si výrobu pro sebe. A vlastně v té době jsem začal s ním vlastně spolupracovat a ty nástroje mu pomáhat vyrábět. Dříve jsem pracoval jako zootechnik, ale bohužel situace v zemědělství byla taková, jaká byla, takže jsem rychle utekl k výrobě nástrojů.
1: A bylo to teda správné rozhodnutí, tak to s odstupem času?
2: Tak já nevím, to ukáže až další budoucnost a historie.
1: Vlastíku, vy jste teda, nevím, či vy študovaný nástrojári, dá sa to vôbec u nás niekde študovať?
3: Ja mám vysoký učení technický, obor strojárenská technológie, ako my sme sa učili u táty. Tady vlastne učilište už nefunguje nejakých možná 30 let, průmyslovka 15 let. Tady v Čechách vlastne, co sa týče žestových nástrojů, škola není žádná. V dnešní době, kdyby niekto měl zájem, tak môže vystudovať jenom v Německu, nikde jinde. Potom samozrejme prostě v Číne, v Americe to bylo taky zrušený, myslím Brazílie, Argentina, takhle jo, Japonsko ještě.
1: Keď se tak zameriame na ty vaše nástrojárske začátky, tak na to vzpomínáte ako? Keď jste se učili popri otcovi, bylo tam aj veľa takých nepodarků, za které jste občas dostali vyhubované?
2: No sakra, že jich bylo. Asi celý týden jsem letoval příčky a vlastně se sklepávají plátky, mosazná příčka a letuje se to stříbrnou pájkou. No a potom vlastně, protože tam zůstávají zbytky oxidací, tak je potřeba jakoby to opálit v kyselině dusičné. No tak to mě teda otec neřekl, že jenom opálit, jako dá to tam třeba na 10 vteřin, tak jsem to tam dal asi na půl hodiny a v podstatě nezbylo nic.
1: Tak časom ste sa vypracovali na celkom etablovaných výrobcov. Čo vlastne vaše portfólio všetko ponúka?
3: Tak my sme za začátku dělali hlavne, takhle začalo to úplne Fiskornem, což byl akoby pochodový tenor pro Španělsko, pak byly lesní rohy, pak sme přidali trumpety, křídlovky a těch lesních rohů už je dneska míň a především děláme ty trumpety, křídlovky.
1: A kto sú vlastne vaši zákazníci? Vy teda ako výrobcovia situovaní na Morave by sa teda asi núkalo, že vyrábate viac menej pre dychovky. Je to tak, alebo máte to spektrum širšie?
2: Je to tak, vyrábíme hlavne pro hráče z dechovek, jak z České republiky, slovenské, Rakouska, Německa, Švýcarska. Takže prostě převážně pro ty dechovkáře, co se týče trumpet, křídlovek. A lesní rohy, z lesních rohů už dneska prakticky děláme jenom naturální lesní rohy, takže občas dodáváme nástroje do výběrových řízení pro vysoké školy v zahraničí, jsem tam nějací ti solisti. Lesní rohy pro klasickou muziku, trumpety, křídlovky pro dechovou muziku.
1: Z té sféry dychovky máte nějaké také zvučné jména?
3: Moravanka byl náš velký kůň, teď je to 12 moravských.
2: V Bojanech používají naše trumpety, naši trumpetu má ve Vacenoviákách, Peťa Grufík. Jako takhle samozřejmě celou trumpetovou sekci máme v Tejstovance, že? A Taste of Brass. Potom máme nějaké orchestry v Holandsku, v Rakousku, v Německu, kde ti hrá. Či si ty nástroje u nás koupili, kupovali si u nás i třeba celou sekci nástrojů z velkých dechových orchestrů a dokonce teď jsme dodávali na jaře na Slovensko 3 trumpety zase do dechovky.
1: Mě by tak zaujímalo například, že čo je na takej trubke najťažšie vyrobiť? Od začátku do konca naozaj ta, že najťažšia věc, Milane.
2: Nejtěžší věc, vynikající nástroj, nezničit při leštění.
1: Při leštění, a to už je taká finálna fáza.
2: Samozřejmě dá se při ohýbání dá se zase zlomit ten ozvučník, jo, což jakoby nepříjemný, jinak tam zase jako nejsou takový zrady, protože jako existuje i tolik výrobců, kteří ty trumpety vyrábí, ale fakt jakoby nejhorší je, když už člověk má ten nástroj vyzkoušený, odladěný, všechno funguje, všechno hraje a prostě finální leštění bác chytne za kotouč po trumpetě.
1: To už se vám někdy stalo?
2: Sakra.
3: Já ještě k tomu mám jedno, ono totiž nejtěžší na tom nástroji je udělat kombinaci všech těch věcí, aby to fungovalo jako celek dohromady. Ono to není o těch jednotlivých součástkách, ale prostě udělat ten nástroj tak kompaktní, aby prostě přišel ten zákazník a řekl, jo, to já chci. Neboli nejtěžší je přesvědčit toho zákazníka, že ten nástroj chce.
1: Čom byste tak povedali, že jsou ty vaše instrumenty jiné od těch, dajme tomu, že jiných značiek z celého světa, které už, dajme tomu, že robí takovou masovější výrobu?
2: Tak v podstatě od ozevu, intonace, výsledného zvuku nástroje, perfektní vlastně mechanický zpracování, vlastně ten nástroj musí být špičkový. Teďka samozřejmě tady to všechno se nedá udělat za nějakou extra nízkou cenu, takže nám utíkali ti zákazníci, kteří chtěli i ty levnější nástroje, kteří nakupovali tu masovou produkci, tak jsme museli přistoupit k tomu, že máme třeba dva subdodavatele, kteří nám dělají školní třídu nástrojů. My potom tady vlastně provedeme jakoby finální kontrolu, když jako něco není v pořádku, tak nástroj musíme prostě rozebrat, vyměnit tu součástku, znova vyleštit, přelakovat. Jo, ale prostě, že máme, museli jsme udělat komplexní nebo kompletní řadu těch nástrojů, aby jsme prostě byli schopni nabídnout do těch 400-500 euro až po těch 6000 euro. Třeba u těch trumpet. Musí tam být takový ten prostě náš charakter, který ti hráči, když si to vyzkouší, tak hned na to přijdou, že je to tam.
1: Musí být nástrojár dobrý muzikant, aby věděl vlastně odskúšať, čo vyrobil? Vy ste na tom ako?
2: Tak já jsem takový úplně normální muzikant, absolvent lidové školy umění, ale člověk se pohybuje mezi těmi muzikanty, navíc jakoby zvučím, takže člověk se musí naučit poslouchat ten zvuk, analyzovat to, jednotlivé frekvence toho nástroje a to umět zakomponovat do toho nástroje, aby to fungovalo tak, jak to má fungovat.
1: Vy jste velmi teda činorodý a to svoje portfolio a tu ponuku stále rozširujete. Pribudla vám teraz, a to je pre dýchovkové publikum veľmi podstatná informácia, nová krídlovka, tak poveste nám o nej niečo. My ju tu máme vedľa seba na stole, ja už som mal tú čest si ju vyskúšať.
3: Tak on je to model 183, vychádzajúci ze starého modelu 182. Tá zmena je, že je jiný ozvučník a je menší průměr talíře, protože přece jenom ta 182 je vynikající nástroj, ale chce taky skutečně vynikajícího hráče. No. Prostě jsme se přiblížili takovým těm standardnějším hráčům, aby si zahráli dobře taky. No.
2: Nejvíce preferujeme tak opravdu takový ten tradiční kulatější zvuk, ne až za stolik ostrý, ale aby opravdu, když posluchač zavře oči, aby prostě slyšel křídlovku a neslyšel jenom prostě trumpetu s větším ozvučníkem. Takže prostě ten charakter tam prostě musí být, už aby to nebyl takový ten charakter trombonu, ale aby to taky nebyla jenom jakoby obyčejná trumpeta, což jakoby u strašně moc křídlovek to tak je. Jo, že opravdu tam člověk vůbec nemá pocit, že ten hráč je na křídlovku. Na tom jakoby hodně lpíme tady u těchto křídlovek, u trumpet také, protože neděláme zase takový ty moderní zabijáky, děláme prostě tónově, ten nástroj musí být krásný, musí být nosný, musí se prosazovat prostě kapelo. Musí mít perfektní průraznost, ale nesmí být agresivní.
1: Tak úplně na závěr, jste asi teda je fanoušikmi dobré dýchovky, chodíte po festivaloch, máte na to čas, rádi si vypočujete dobrou dýchovku?
3: Musím přiznat, že moc času na to nemám. Teď jsem třeba byl v Krakově na IHS sympoziu hornovým. Člověk to musí stíhat víc věcí, než jako na co stačí lidský život.
1: Milane?
2: Tak já teďka zvučím dechovky, takže...
1: takže máš toho dost aj v práci, aj po víkendoch.
2: Si o víkendech, teďka jezdím tady se Zlaťankou z Kobylnic, nějaké záskoky za jejich zvukaře, takže si to užívám. S Bojanama jsem jezdil ze Sokolkou, zvučil jsem nějaké festivaly, takže neustále si to užívám.